Let it go. Let it go. Let it go.

Thank you.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme astronautům přímo do očí, a to doslova. Vědci z Austrálie, Německa a Nového Zélandu prostudovali 115 snímků od 13 astronautů a zjistili, že v mikrogravitaci se spodní líčko začne pomalu zvedat. Odborníci tomu říkají obrácená ptóza a jak popisuje Universe Today, u všech sledovaných astronautů se líčko posunulo v průměru o 1 mm nahoru. Proč? Ve stavu bez tíže se ke hlavě přesunou zhruba 2 litry tělesných tekutin, tkáně kolem očí otečou a víčko nemá kam jinam než vzhůru. Druhé vysvětlení je prosté. Gravitace vám celý život tahá obličej dolů a jakmile přestane, tkáně se sami vrátí. Milimetr zní směšně, jenže může měnit tvar rohovky i ostrost vidění. A na cestě k Marsu chcete vidět opravdu dobře. Tak mrkejte na hvězdy, dokud vám to víčka dovolí.

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zone Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Yeah.
3: Well, if we really want to be real about it, you know, we had too much of that.

0: nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywood. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

zdravím všechny milovníky kinematografie, Zunrádia a Huči Kuči Tance. Dnes budeme v kinech vzhlížet ke hvězdám. Čeká nás i nedosažitelná láska. Vzpoura se Stathamem se vymkla kontrole a unikla omylem na streaming. A určitě si nenecháte ujít ani Terminátora 2, den zúčtování. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: before the world ended. I was kissing my wife. Playing with my dog.
1: Jesper!
0: The world that was doesn't exist. Here it's just us trying to hold on to what was. But out there, it's kill or be killed.
2: Ridley Scott, kterému je 88, natočil svůj první postapokalyptický film a rovnou za 110 milionů dolarů. Vzhlížet ke hvězdám vychází z románu Petra Hellera z roku 2012 a odehrává se v blízké budoucnosti, kterou zdecimovala pandemie. Hick, civilní pilot, přežil chřipku, ale přišel o ženu. Teď obývá opuštěnou leteckou základnu v Kolorédu se svým psem a s bývalým mariňákem Benglem, tedy s člověkem, se kterým by si za normálních okolností neřekl ani dobrý den. Jenže normální okolnosti skončily. Ti dva se navzájem drží při životě a odrážejí nájezdy potulných band. Až do chvíle, kdy Hick zachytí v rádiu cizí signál a rozhodne se zjistit, kdo je na druhé straně. Higa hraje Jacob Elordi, který roli převzal na poslední chvíli po Paulu Mescalovi. Ten z projektu odešel kvůli kolizi s natáčením Beatlesovské tetralogie Sama Mendeze. Bengliho si střihl Josh Brolin, dál se ve snímku objeví Margaret Qualley, Guy Pearce, Allison Janney a Benedict Wong. Scott sám o filmu říká, že je to něco, co ještě nedělal a slibuje drama, strach a hrůzu v jednom balení. Od režiséra, který na nás kdysi vypustil Vetřelce, se to dá brát vážně. Vzhlížet ke hvězdám najdete nově v kinech, a to i v IMAXu, a do české distribuce ho přináší Falcon.
0: I heard a voice on the radio. My name is Hick.
3: I'm Seema.
4: He's an unknown. We've survived because we have rules about how to deal with unknowns.
3: I know he has real coffee. I miss music. Singing on the way to the grocery store.
0: I miss the grocery store.

0: Je sekretářka ze skromných poměrů na půl židovka. Filipe je vzdělaný, sečtělý a pochází z pařížské buržoazie. Zamilují se, ale on od začátku dává jasně najevo, že mimo svou společenskou třídu se ženit nehodlá. Rachel to přijme. Přijme to i ve chvíli, kdy otěhotní a dceru Chantal pak vychovává sama. Zatímco Filipe se občas mihne, občas zmizí a mezi tím si založí jinou rodinu. Film sleduje ty tři přes 50 let, od baletního sálu 50. let až po milénium. Rachel hraje Virginie Efira a hraje postavu od 26 do 70 let. Francouzští kritici tehdy psali, že to je její dosud nejlepší role a to už měla za sebou Elle Paula Verhoevna. Filipa si střihl Neil Schneider, dcera v dospělosti má tvář zpěvačky Jenny Beth ze Savages. Jedna věc se hodí říct dopředu. Předlohou je stejnojmenný autobiografický román Christine Angot z roku 2015, který ve Francii získal Prix December. Angot v něm popisuje život vlastní matky a to, co jí samotné v dětství prováděl otec. Distributorský popis mluví diplomaticky o překvapivých zvratech. Ve skutečnosti se z milostného příběhu v druhé půlce stane něco výrazně těžšího. Nedosažitelnou lásku najdete nově v kinech a do distribuce ji uvádí Film Europe.
1: Il était rentré dans sa vie, elle ne le voyait pas en sortir.
2: Je t'aime, Rachel. Tu veux te marier?
3: Je sais pas, et toi?
2: Moi, non. Je vais pouvoir faire ce que je veux.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: On Cole Reed. Born and raised in London. Father was a cop, grandfather was a cop. Reed ends up serving under his dad, investigating a human trafficking operation. So why'd he leave the UK? File goes cold.
1: Nový Statham je v kinech a pokud jste ho tenhle týden náhodou už viděli na streamingu, není to úplně vaše chyba. Spoura v originále Mutiny se v pondělí objevila v plné délce na Prime Video. Zdarma celá, s kompletní kartou, včetně obsazení a popisku. Film přitom do kin vstupuje až dnes a Amazon ho měl začít streamovat teprve po skončení kinodistribuce. Než chybu někdo zaregistroval a stáhl, kopie už se rozutekly po internetu. Deadline píše, že mezinárodní distributoři a provozovatelé kin jsou z toho pochopitelně rozladění a budou po Amazonu vyžadovat kompenzaci. Ani Lionsgate, ani produkční společnosti pod Amazon nespadají, takže to zjevně nebyl marketingový trik, jen kolosální provozní přešlap. Hádám, že odpovědná osoba je dneska už zapsaná na pracáku. Samotný film Spoura je čistokrevná Stathamovka. Cole Reed sloužil u speciálních jednotek, potom u londýnské policie a dneska dělá osobní ochranku. Když mu přímo před očima zavraždí miliardářského zaměstnavatele a vraždu hodí na něj, uteče na nákladní loď a rozjede tam vlastní vyšetřování. Vzhledem k tomu, že je to Statham na lodi, tak si asi domyslíte, že mluvit se bude málo. Režie se ujal Jean-François Richet, tedy muž, který natočil Mayday, Ve jménu krve a Vládce Paříže, a který má prokazatelně slabost pro hrdiny zavřené v uzavřeném prostoru bez možnosti úniku. Po Stathamově boku hraje Annabelle Wallis z Gangů z Birminghamu a Arnas Fadaravičius, kterého diváci znají jako ruského jogína Valentína z třetí řady Bílého lotosu. Recenze jsou zatím vlažné a shodují se na tom, že akce funguje, ale nápadů je pomálu. Kdo si ale kupuje lístek na Stathama, ten obvykle nepřišel do kina pro nápady. V Spouru najdete nově v kinech díky Vertigo International.
4: I'm here to help. I'm coming back for everybody.
5: What the fuck is going on?
4: Get back in the container! Said get back in!
6: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: survivors of the nuclear fire called the war Judgment Day.
1: Terminátorovi 2 je 35 let a vrací se do kin ve 4K. Když James Cameron v roce 91 dotočil Den zúčtování, měl na kontě nejdražší film historie. Rozpočet kolem 100 milionů dolarů byl na tehdejší poměry nepředstavitelný a velkou část spolikaly efekty, které do té doby nikdo neuměl. Tekutý kov T-1000 se vyléval z podlahy, protékal mřížemi a znovu se skládal do podoby Roberta Patricka. Diváci nic takového neviděli a dodnes to funguje líp než většina toho, co dnes generuje počítač za 3/4 hodiny. Zápletka je jednoduchá a proto nadčasová. 10 let po prvním pokusu posílá Skynet do Los Angeles nového vraha, aby zabil dospívajícího Johna Connora. Dospělý John z roku 2029 mu naproti posílá starý model T-800, tedy Arnolda Schwarzeneggera, tentokrát v roli ochránce. Sarah Connor je mezitím na psychiatrii, kde ji léčí ze schizofrenie za to, že tvrdila pravdu. Film si vysloužil 4 Oscary a nabídl poměrně dost hlášek, které se dodnes citují. Za pozornost stojí Linda Hamilton, která se z vyděšené servírky prvního dílu proměnila v jednu z nejtvrdších ženských postav v historii akčního žánru, a 13-letý Edward Furlong, kterého castingový agent našel na parkovišti u sportovního klubu a který ve filmu debutoval. Pannonia Entertainment nasazuje film jak do multiplexů, tak do desítek klasických a letních kin po celé republice po omezenou dobu. Ve vybraných kinech se film promítá i s původním českým dabingem. Kompletní seznam projekcí najdete na stránkách Pannonia Entertainment. Terminátor 2 Den zúčtování se tedy znovu vrací do českých kin. Hasta la vista, baby.
2: Who sent you?
3: You did. Get down. Come with me if you want to live. Hasta la vista, baby.
4: Go now.
3: I'll be back.
5: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

Dnes je čtvrtek a v kinech je pořádně nabito, takže si novinky hezky projdeme od začátku. Největší událostí dne je nový Ridley Scott. Vzhlížet ke hvězdám je jeho první výlet do postapokalypsy. Jacob Elordi jako pilot Hick, který přežil pandemii a s bývalým mariňákem v podání Josha Brolina, se zabarikádoval na opuštěné letecké základně. Když v rádiu zachytí cizí signál, vydá se zjistit, kdo je na druhé straně. Titul najdete i v IMAXu. Kdo chce akci v kině bez filozofování, má tu nového Stathama. Vzpoura ho posílá na nákladní loď, kde jako neprávem obviněný bodyguard rozjede osobní odvetu proti celé posádce. Čekejte uzavřený prostor, hodně kovu a málo řečí. Z Francie dorazila s 8letým zpožděním nedosažitelná láska Catherine Corzini. Virginie Efira v ní hraje ženu, která se v 50. letech zamiluje do muže z pařížské buržoazie. Ten si ji odmítne vzít kvůli společenské třídě a ona vychovává dceru sama. Efira postavu hraje od 26 do 70 a Francouzi tehdy psali, že to je její nejlepší role. Předlohou je autobiografický román Christine Angot. Pro fanoušky krátkého filmu je v kinech pásmo Napiš, až dorazíš domů. 4 evropské krátké snímky s českou stopou, které se pohybují mezi černou komedií, hororem a absurditou. Terminátorovi 2 je 35 let a vrací se do kin v remasterované 4K verzi. Tekutý kov, Linda Hamilton v nejtvrdší formě, Edward Furlong v debitu a 4 Oscary. Pannonia ho nasazuje do multiplexů, do klasických kin i do letňáků po celé republice a ve vybraných sálech běží dokonce speciální projekce s původním českým dubbingem. Z domácí produkce je v kinech dokudrama Osamělý vlk režiséra Ondřeje Veverky. O stíhači Josefu Františkovi, tedy o muži, který za bitvy o Británii dosáhl 18 sestřelů v řadách polské 303. perutě. Film ho ukazuje nejen jako letecké eso, ale i jako člověka s pochybnostmi. A na vaše miniatury se v kinech taky nezapomnělo. Do kin vstupuje animované Tajemství džungle, evropská koprodukce o 9leté Elizabeth, která v amazonském pralese hledá zatoulaného bratříčka a mimochodem přichytračí partu pytláků. A pro ty odrostlejší se na plátna vrací Harry Potter a Kámen mudrců. Tak to bychom měli. Čtvrteční nálož premiér v kinech. Hok!

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu. Díky, že jste si dnes opět naladili Zone Radio. Máte vkus. Zůstaňte s námi i nadále. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Jak naladíte rádia v DAB+, stejně jako u FM rádií, internet a data nepotřebujete. Digitální neznamená internetové. DAB+ automaticky nabízí seznam dostupných stanic, takže frekvenci nepotřebujete znát. Stačí si jen vybrat a poslouchat. Nezapomínejte, že Zoon Radio je underground, takže nás najdete vždycky úplně dole. Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je Zoon.

Začína rána VC, toto je Zun Radio DAB+. No, zdravia Samples. Amen. Radujme za veselme, sa máme piatok.

0: balíček na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.

Vraví zachránili duby za praskými paneláky a vandal im poničil elektrický ohradník. Prosím pekne, tak kravy vám tam zachránili stromy a vy im ničte ohradníky. Spamätajte sa, pražáci. Pozdravím kravičky, ďakujem im za záchranu dubov. Sme za to radi. A poprosím všetkých praských vandalov a nerobte to. Radšej ich podojte. Bude mlieko, bude máslo, bude smotaná.

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan z gatma.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
5: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonics. Partner. Ne dodavatel. Rexonics.cz.

0: hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz
1: .cz Dobrá doména.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz
3: Prodáno!
4: Veacom.
5: Každej je v něčem dobrej. Vy například máte vkus.

0: Spot.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
1: Lisba Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
1: Recovery Plan. Endpoint Detection.
2: Multifactor.
1: Penetrační test. Lock Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
1: Stroboskopická mucha!
0: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
2: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku. Káva voní, beaty hrají, víkend začíná. Zone Radio a Courtyard by Marriott Brno vás zvou na Breakfast Beats. Jedinečné spojení atmosféry venkovní terasy, lákavých snídaňových pochoutek a pohodové hudby, kterou vám naservíruje Zone Radio DJ Andrea Fiorino.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147

0: přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
0: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte, kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
0: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
0: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
0: Chci si užít den z gatva.
2: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
2: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.

0: rosteme o 30% ročně. Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
5: Jděte do života s nízkým očekáváním? A nikdy vás nic nesklame.
6: This is a power play.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zunrádia a Hučiku či tance. Apple TV Plus rozehrává neznámou kapitolu příběhu v paralelních vesmírech temné hmoty. Našeptávač na Netflixu přináší nejsmrtelnějšího vraha, kterého nelze umlčet. Sky Showtime doručil španělský thriller The Tribute a Disney Plus pokračuje druhou řadou dospělosti. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečíč a Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: people walk into this thing and disappear? What's it do?
1: Na Apple TV Plus dnes startuje druhá řada sci-fi thrilleru Temná hmota, tedy Dark Matter. Připomeňme si, o co jde. Jason Deason, fyzik, pedagog a rodinný typ, byl v první řadě unesen a probudil se v alternativní verzi vlastního života. Následovala cesta spletí existencí, které mohl prožít, a zoufalá honba za vlastní rodinou, kterou musel zachránit před tím nejhorším možným protivníkem, sám před sebou. Druhá řada zastihuje Deasonovi v novém světě, kde konečně vypadá všechno bezpečně, jenže klid dlouho nevydrží. Jason začne být krabicí nezdravě posedlý, Danielu pohltí paranoia z toho, co je vlastně skutečné, a jejich křehká stabilita se začne rozpadat. Amanda a Ryan mezi tím spojí síly ve snaze najít cestu zpátky domů a Layton se nevzdává své vize dokonalého světa, v čemž se mu Blair pokusí za každou cenu zabránit. V hlavních rolích se vrací kompletní sestava z první řady: Joel Edgerton, Jennifer Connelly, Alice Braga a Jimmy Simpson. A jedna zásadní věc pro čtenáře: první řada vyčerpala knižní předlohu do posledního písmene, takže pokračování je zcela nový příběh, který napsal sám Blake Crouch. Zůstává showrunnerem a tentokrát psal v těsné spolupráci s producentkou Jacqueline Benzekry. Podle jeho slov mají v hlavě trilogii, takže třetí řada by neměla být překvapením. Apple k tomu navíc spouští oficiální podcast Dark Matter, kde budou po každé epizodě rozebírat vědu za multivesmírem i zákulisí natáčení. Pokud tedy někomu nestačí, že se v hlavě motá 10 verzí jednoho člověka, může si k tomu poslechnout ještě hodinu navrch v podcastu. Druhá řada Temné hmoty má 10 epizod. První je na Apple TV Plus už dnes, další pak každý pátek až do finále 30. října.
0: The box is the most powerful thing ever created. It's a gateway to other realities. And other versions of us. I just want you and Charlie to be safe.
2: Even if we find a perfect world, another one of you will find us.
0: Can this be right? 13 Jason Deasons? This one, he's the one you want. Let's go find him.

0: If you leave a door half open, soon you'll hear the whispers spoken. If your window's left unlatched, you'll hear him tapping at the glass. If you're lonely, sad, and blue, the Whisper Man will come for you.
1: Dnes si pro nás Netflix připravil filmovou krimilahůdku, thriller Našeptávač s napapaným obsazením. Tom Kennedy je spisovatel detektivek, který po smrti manželky hledá nový začátek. Se svým 8letým synem Jakem se stěhuje do poklidného městečka Featherbank. Jenže tady před 15 lety řádil sériový vrah, přezdívaný Našeptávač, který lákal děti tichým hlasem za oknem. Dávno sedí za mřížemi, ale když ve městě zmizí další chlapec a Jake začne v noci slyšet šeptání u okna, Tom nemá na výběr. Musí požádat o pomoc svého otce, se kterým léta nemluví. Bývalého detektiva, který Našeptávače kdysi dostal za mříže. Robert De Niro hraje odcizeného otce, Adam Scott spisovatele, který se zoufale snaží zachránit vlastního syna. V dalších rolích se objeví Michelle Monaghan, Michael Keaton a John Carroll Lynch. Režie se chopil novozélandský režisér James Ashcroft, který má na kontě drsné snímky Coming Home in the Dark a The Rule of Jenny Penn s Johnem Lithgowem. Sám o sobě říká, že ho baví hrát si ve tmě. Chce divákům nejdřív otevřít pusu úlekem a pak jim tam pěkně vrazit něco vážného ke strávení. Předlohou snímku je bestseller Alexe Northa a produkuje společnost bratrů Rusových. Kriminální thriller s Robertem De Nirem a Adamem Scottem Našeptávač najdete ode dneška na Netflixu.
2: Simon, I'm sorry that it took this to get us together.
3: We're not together. This is me asking you for help. I remember the Whisper Man, and I remember you caught him.
2: I did. 30 years ago. He's still alive and present.
3: Then how is he killing again?

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít den z gatva.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Storeu.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiem.

0: ¿Sabes eso que dicen que todo tiene solución menos la muerte? No es verdad. Por la familia.
1: ¡Por la familia!
2: Na Sky Showtime dorazil španělský thriller The Tribute a je to seriál, u kterého se název naplnil doslova. Adolfo Novak je patriarcha jedné z nejmocnějších rodin v zemi a svolává rodinu i nejbližší přátele, aby s nimi oslavil 80. narozeniny. Za přípitky a zdvořilými úsměvy se ale skrývají desetiletí tajemství, zrad, slepé oddanosti a hodně dobře udržované touhy po pomstě. Každý u toho stolu má zkrátka svůj vlastní důvod, proč přišel. A večer se dřív nebo později rozletí na kusy. Titulní roli si zahrál Eusebio Poncela, legenda španělského filmu, kterého znáte z Almodóvara Zákona touhy, nebo z kultovního Arrebata Ivana Zuluety, a jedná se o jeho poslední práci před kamerou. Poncela natáčel s vědomím, že je vážně nemocný, a zemřel v srpnu 2025 ve věku 79 let, tedy před stejným kulatým jubileem, které slaví jeho postava. Sergio Cánovas napsal celý projekt spolu s Javierem Nájou a Martínem Suárezem právě jako poctu Poncelovi. Titul The Tribute tak není jen odkaz na oslavu v ději. Kolem Poncely se sešlo obsazení, jaké španělská produkce dlouho nedala dohromady. Elza Pataky, která se s tímhle vrací do španělské televize a zároveň seriál produkuje. Dále Luis Tosar, Angela Molina, Manu Rios, Juana Acosta, Enrique Arce nebo Georgina Moros. Kompletní osmidílná řada The Tribute je nyní ke zhlédnutí na Sky Showtime.
0: Gracias por venir, porque esta va a ser una noche muy especial.
3: Olvídate de esta familia. ¡Vena!
4: Když víš, co máš dělat.

0: always thought the world was going to be waiting for me, and instead, everyone's annoyed that I'm here.
1: Na Disney Plus se vrací komediální seriál Dospělost, tentokrát s druhou řadou. Pětice dvacátníků z New Yorku se dál pokouší být slušnými a dospělými lidmi, i když jim jde všechno jediné to. Bydlí spolu v domě, kde Samir vyrůstal, sdílejí jídlo, úzkosti a občas i zubní kartáčky. Zatímco první řada byla o tom, jaké to je začít dospívat, ta druhá se ptá, jaké to je dospívat, když máte na krku další čtyři lidi. 8 nových epizod navazuje na pořádný zmatek z konce první řady, hlavně na nečekaný polibek, jehož důsledky teď musí parta nějak rozdýchat a přidává i nové vztahové zápletky. Seriál pochází z dílny FX a vytvořila ho dvojice Ben Krogengold a Rebecca Shaw, kteří dřív patřili k nejmladším scénáristům v historii Tonight Show Jimmyho Fallona. Na konci července se objevila jedna prequelová epizoda, taky nezapomeňte zhlédnout ještě před samotnou druhou řadou. Komediální seriál Dospělost najdete nově na Disney+.
2: Oh my god, hi!
3: You said dress up.
2: Yeah, like a normal guy, not like you run Gotham City.
3: You look like a little rascal, dude. You look like a little rascal.
4: You look incredible.
3: Are you good?
2: I'm good! Clear!
5: I seriously can't with this veil.
6: It's tradition in my culture.
5: You can't just say that when you want to wear something.
1: Každý je v něčem dobrý. Vy, například, máte vkus.

0: konec týdne, samotných prázdnin a s ním pořádná nálož novinek on demand. Projdeme si všechno, co se za posledních pár dní objevilo na českém streamingu. Jasným typem týdne je druhá řada tíživého sci-fi thrilleru Temná hmota na Apple TV+. Joel Edgerton jako fyzik Jason Dessen a Jennifer Connelly jako jeho žena Daniela si po útěku z vlastní reality konečně užívají klidný život, jenže klid dlouho nevydrží. První řada vyčerpala knižní předlohu do posledního písmene, takže tohle je zcela nový příběh, který napsal Blake Crouch pro druhou řadu. Disney Plus přidal druhou řadu komedie Dospělost, parta New Yorkských dvacátníků, která se pořád ještě tváří, že má život pod kontrolou, přitom sdílí byt, úzkosti a občas i zubní kartáčky. Každý po svém se opět vypořádávají s odpovědností. 8 dílů čisté generační trapnosti. Na Edison Online dorazil francouzský film Nejbohatší žena na světě. Isabelle Huppert v roli šité přímo na tělo, volně inspirované skutečným skandálem kolem Lillian Bettencourt, dědičky Imperia L'Oréal. HBO Max hraje na dvou koncích spektra. Nově tam najdete španělsko-francouzský Sirat, režiséra Olivera Laxe, tedy Rave Apokalypsu, která loni šokovala Cannes a odnesla si cenu poroty. Otec hledá se svým malým synem zmizelou dceru na technopárty uprostřed marockých hor a putování se mění v halucinační jízdu, ze které není úniku. A z katalogu se vrací Král Artuš, legenda o meči Guy Ritchieho s Charliem Hunnamem a Judem Lawem, pokud máte chuť na akční fantazy bez přemýšlení. Netflix vysypal největší hromadu novinek. Hlavní tah je kriminální thriller Našeptávač podle bestselleru Alexe Northa. Adam Scott jako ovdovělý spisovatel, kterému unesou 8letého syna, a Robert De Niro jako jeho odcizený otec, bývalý detektiv, který kdysi zavřel sériového vraha přezdívaného Našeptávač, k tomu Michael Keaton a Michelle Monaghan. Dále je tu druhá řada komedie Lien, kde hrdinku po 33 letech opustí manžel kvůli jiné ženě a ona se učí začínat od nuly s pomocí rodiny a želé salátu. Tyler Perry přináší třetí řadu dramatu Beauty in Black, kde si Kimmy konečně sedla ke stolu Bellairiových. Ze Španělska dorazila minisérie Veškerá pravda ukrytá v mých lžích, kde se rozlučka se svobodou v karavanu promění v časovanou bombu plnou tajemství. Turecká kriminálka Hřbitov se vrací třetí řadou a rozpuštěný tým znovu svolává dohromady případ, který se dotkne všech osobně. A z Jižní Koreje dorazil na Netflix thriller Mishilov o spisovateli, kterému někdo ukradl jméno, tvář a celý život. Prime Video nově nabízí romantické drama The Last Sunrise podle knihy Annie Todd. Vysokoškolačka s chronickým onemocněním, léto na Malorce s matkou v podání Evy Longorie, zamilování se a bitva o pozemky. Z Argentíny přišel film Bareda, zpracování jednoho z nejotřesnějších zločinů v dějinách země, kdy nenápadný zubař v roce 92 vyvraždil celou rodinu a pak se sám stylizoval do role oběti. A telenovelová klasika pokračuje třetí řadou Ošklivka Betty, příběh pokračuje, kde se Betty vrací do Bogoty, chodí na terapii, kupuje si vlastní byt a řeší plagiátorský skandál. V Sky Showtime má dva silné kousky, především Hamnet, Chloe Zhao s Paulem Mescalem a Jesse Buckley, tedy příběh o tom, jak rodinná tragédie stála za vznikem Hamleta. A španělský thriller The Tribute, kde patriarcha jedné z nejmocnějších rodin v zemi zvolá blízké na oslavu osmdesátin a večer se rozletí na kusy. Tak to je kompletní streamingová sklizeň tohoto týdne. Hovk!
1: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
2: Bez CM řešení to dneska nejde.
3: Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
4: O Zero Trust Architecture.
2: NISPA Compliance, sankce až 10 milionů.
3: Detection, lock management, SOC jako služba.
4: Recovery plan.
2: Endpoint detection.
4: Multifaktor.
2: Penetrační test. Lock management.
5: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
4: Někdo stojí tamhle v rohu.
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci. V pondělí se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Jako vždy přehled všech novinek, které jsme tento týden podrobně probírali ve vysílání, najdete v článku na našich stránkách, tak klikněte na zunradio.cz. Díky, že jste si nás pustili, ať už poprvé, nebo ladíte Zun Radio pravidelně. To znamená jediné. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí činečí čas Zuzana Maxa. Užijte si víkend a mějte se krásně.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN, vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme hodně, ale opravdu hodně do minulosti. Hubbleův teleskop podle všeho vyřešil starý rodinný skandál naší mléčné dráhy. Astronomové z Boloně prozkoumali 39 kulových hvězdokup a našli třetí dosud neznámou skupinu. Ty hvězdy se totiž nenarodily u nás doma. Pocházejí z trpasličí galaxie, které vědci dali jméno Low Energy Kraken Herakles, zkráceně LKH. A naše galaxie ji spolkla před 11,8 miliardami let, tedy pouhé 2 miliardy let po velkém třesku. Takže mléčná dráha nevyrostla jen tak sama od sebe. Vyrostla, protože pravidelně večeřela sousedy. Jak popisuje Universe Today, první cihly našeho domu přivezli přistěhovalci. A přesnost měření věku a obsahu kovů v těch hvězdokupách je prostě špičková práce. Tak ať vás dnes nikdo nespolkne, a když už, ať to má aspoň hezké jméno. Mějte se pozemsky.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Když víš, co máš dělat, ať to má styl.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Jacku, pojď sem.
2: Co máte?
1: Slyšel jsi o té věci v Jižním Karibiku?
2: Jo, trochu.
1: Potřebuju podrobnosti.
2: Jo, kdy?
1: Co nejrychleji.
2: Dobře.
1: Buď diskrétní.
2: A co jde?
1: To zjistíš.
2: Tajnosti. Miluju tajemství.
3: Do kin vkročil na začátku srpna další z příběhů agenta Jacka Ryana, který se opět dostal do svízelné situace, ač se to zprvu nemusí zdát. Tentokrát bude bojovat ve vysoké politice. Konspirační politický thriller Jasné nebezpečí mocně vkročil do prvního víkendu a v půli srpna 94 je to držák číslo 1.
4: Slíbil jsem americkému lidu, že udělám něco s drogami, které proudí do této země.
5: Podporujeme kolumbijské úsilí proti kartelům.
4: Nic jsme nedokázali.
5: Máme tedy přikročit k akci, pane?
4: Přikročení k akci, jakou myslíte, je přesně to, co navrhnu nemo.
3: Po druhé a naposled se v hlavní roli analytika CIA Jacka Ryana objevuje Harrison Ford. Doplňuje ho Willem Dafoe a samozřejmě nechybí Ann Archer či James Earl Jones.
4: Tyto drogové kartely reprezentují jasné a přítomné nebezpečí pro národní bezpečnost Spojených států.
3: Poklenci jeho nespokojenosti s poslední filmovou adaptací Vysoká hra patriotů se zdráhal povolit jakékoliv další úpravy svých románů, ale po jednání s Paramount Pictures a nespecifikované vysoké finanční odměně souhlasil.
1: Ale ještě nejsem mrtvej. Jsem v nemocnici. To znamená, že nejsem v kanceláři. Potřebuju tě tam.
2: Tak moment, já...
1: Nesnáším, když nevím, co se děje. Ty to víš. V Bílém domě jsi byl.
2: Jedno. Nesnáším to.
1: Ne, to ne. Chceš vidět něco o Washingtonu? Čtyři slova. Který si záda, Jacku.
3: Kromě romanopisce Toma Clancyho měl problém se scénářem i Pentagon a kvůli souhlasu k použití vojenského vybavení byl scénář přepsán, ale také postava prezidenta.
6: Ryan. Nemůžu tomu uvěřit.
7: Není to týmový hráč, to chci říct.
6: Týmový hráč? Je to scout. Mizerný scout. Věří v lojalitu, čistotu a vázání uzlu.
3: Postava Ernesta Escobeda je založena na skutečném drogovém bosovi Pablu Escobarovi, který byl v 80. letech hlavou medellínského kartelu a který zemřel, když se film produkoval. Ostatně kvůli bezpečnosti se natáčely kolumbijské reálie v Mexiku, ale na neštěstí produkce narazila na potíže kvůli chiapaskému konfliktu. Filmování se drasticky zpožďovalo, k tomu část záběrů natočených ve státech byla zničena při zemětřesení v Northridge a tak byl původní rozpočet dramaticky překročen.
4: 650 milionů dolarů. A my známe čísla účtu.
2: Ano, pane.
4: No tak na co čekáme? Schrábneme je.
2: Schrábneme.
4: Schrábneme, otočme to na ruby. 650 milionů a drobné. V politice mají 10x větší cenu.
3: Pikantní drobnosti u thrilleru Jasné nebezpečí najdeme především v budovách. Ryanův rodinný dům si Ford tak zamiloval, že se ho pokoušel od majitelů koupit, nicméně hollywoodská hvězda nepochodila. A sídlo drogového bose, které smete z povrchu světa laserem řízená bomba, byl skutečný dům jedné rozvedené dámy, která si nechala od filmařů zaplatit, aby toto místo plné špatných vzpomínek srovnali se zemí.
2: To spojení mezi Hardingem a kartely, teorie...
4: Tak teorie.
3: Snímek Jasné nebezpečí si ve většině získá podporu kritiků, jako zdokonalení vzorce stanoveného v předchozích dílech. Znovu spojuje kreativní jádro svých předchůdců do solidně zábavného efektu, plného raketometů, high-tech raket, ceremonií a politikaření.
2: Nevím přesně pro koho. Hardin pracoval a myslím, že to musíme zjistit, než všechny ty peníze zabavíme.
4: Tak jděte a zjistěte to.
2: Kam mám jet?
4: Do Kolumbie.
2: Kdo já?
1: Nechám ti dva týdny samotného a ty nakráčíš rovnou do pasti na medvědy.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Dobré ráno. Zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat. Zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím. Alpy vyloučeny. Přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet. Zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies. 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem. Robot, ověření dokončeno. Vítejte, kolego. Doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička. Nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím. Filtruji podle hustoty davu. Nalezeno 0 výletů. Rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan z gatva.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
5: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
5: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
6: Powerplay.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes vám povím o závodu s časem, ve kterém jde o všechno. Planety se totiž rodí v prachoplynovém disku kolem mladé hvězdy a ten disk nevydrží věčně. Jak popsal magazín Universe Today, tým vedený Namanem Bajajem prostudoval pomocí Jamesa Webba archivní data ze 72 mladých soustav podobných té naší a zjistil dvě fáze úklidu. Prvních 1 až 10 milionů let vyfoukávají plyn mohutné magnetické výtrysky mladé hvězdy. Pak se hvězda sklidní, přestane hltat materiál a štafetu převezme takzvané fotovypařování, kdy ultrafialové a rentgenové záření disk prostě odpaří. A tady je ta pointa. Plynní obři jako Jupiter musí stihnout nabrat svou atmosféru dřív, než suroviny odletí do prázdna. Vesmírné stavební povolení má zkrátka velmi přísnou lhůtu a nikdo ji neprodlouží. Tak ať vám dnes nic nevyprchá dřív, než to stihnete dokončit. Mějte se pozemsky.
3: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
4: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
3: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
4: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
3: Rozumím.
5: A znáte tuhle?
3: Přepočítávám trasu. Pireneje, 1700 kilometrů.
4: Ne, zrušit.
3: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
4: Já chci prostě někam vyrazit.
3: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies. 147 partnerů.
4: Ne, přeskočit.
3: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
4: Cože? Vždyť ty seš robot.
3: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte, kolego. Doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
4: No, parádička. Nemáš něco, kde nebude půl republiky.
3: Rozumím, filtruji podle hustoty davu. Nalezeno 0 výletů. Rozšiřte kritéria.
4: Já se chci jen někam podívat.
3: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
4: Chci si užít dan z gatma.
6: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
3: Zadejte cílovou destinaci.
6: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
3: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
4: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
3: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
4: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
3: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje, 1700 kilometrů.
4: Ne, zrušit.
3: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
4: Já chci prostě někam vyrazit.
3: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies. 147 partnerů.
4: Ne, přeskočit.
3: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
4: Cože? Vždyť ty seš robot.
3: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte, kolego. Doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
4: No, parádička. Nemáš něco, kde nebude půl republiky.
3: Rozumím, filtruji podle hustoty davu. Nalezeno 0 výletů. Rozšiřte kritéria.
4: Já se chci jen někam podívat.
3: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
4: Chci si užít dan z gatma.
6: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
3: Zadejte cílovou destinaci.
6: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
7: Bez SIEM řešení to dneska nejde.
8: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
9: O Zero Trust Architecture.
7: NIST 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
9: Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba.
10: Recovery Plan.
7: Endpoint Detection.
10: Multifaktor.
7: Penetrační test. Log Management.
11: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.radiofine.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádio.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Princovo protežej, modelka Dennis Matthews aka Vanity rozjíždí 11. srpna 1980

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
3: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
4: .cz. Dobrá doména.
5: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
6: Stroboskopická mucha!
5: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
7: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz

Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes vám povím o závodu s časem, ve kterém jde o všechno. Planety se totiž rodí v prachoplynovém disku kolem mladé hvězdy a ten disk nevydrží věčně. Jak popsal magazín Universe Today, tým vedený Namanem Bajajem prostudoval pomocí Jamese Webba archivní data ze 72 mladých soustav podobných té naší a zjistil dvě fáze úklidu. Prvních 1 až 10 milionů let vyfoukávají plyn mohutné magnetické výtrysky mladé hvězdy. Pak se hvězda sklidní, přestane hltat materiál a štafetu převezme takzvané fotovypařování, kdy ultrafialové a rentgenové záření disk prostě odpaří. A tady je ta pointa. Plynní obři jako Jupiter musí stihnout nabrat svou atmosféru dřív, než suroviny odletí do prázdna. Vesmírné stavební povolení má zkrátka velmi přísné.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: One of the most difficult of all human endeavors. The House of Cards.
2: What you doing?
3: John Slane z Indiany se pustil do velmi citlivé záležitosti, která vyžaduje nesmírné úsilí, trpělivost, tisíce karet a především klidné ruce.
1: Take it easy, whatever you do, don't get the jitters. One false move and you're a goner, you're too tense. Relax.
3: Nutno podotknout, že John Slane není první, koho napadlo postavit nejvyšší dům z karet. Mánie v této stavitelské činnosti je s námi od nepaměti, ale až na začátku 20. století se dostala do pořádných obrátek. Domů z karet se postupně zvyšovala a v 72. se dostala na úctyhodných 27 pater. Ovšem tento rekord naprosto zdecimoval James Warnock v 78., když se mu podařilo postavit neuvěřitelných 61 pater. A John Slane 3. srpna 1980 přistaví dům z karet, který činí do výše 3 metrů a 91 cm a má 68 pater.
1: This is one small step for a kid. One giant leap for kid kind.
3: Rekord Johna Slanea získá zápis v Guinnessově knize rekordů a vydrží tam dalších 9 let, než ho pokoří budoucí profesionální stavitel domů z karet Brian Berg. Kdo by to byl řekl, že se ze stavění domků z karet může stát profese?
2: Wake up! Wake up! You did it!
1: What?

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz
2: Prodáno!

0: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
1: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
2: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
0: Ďakujem, Ráchel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
3: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
4: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
5: .cz. Dobrá doména.
6: Prodáno.
7: Véakum. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč Zun rádio.

Začína rána VC, toto je Zun Radio DAB+. No a zdravia Samples. Amen. A radujme za veselme, sa máme piatok.

0: serverech na trhu už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.

Spamätajte sa, pražáci. Pozdravím kravičky, ďakujem im za záchranu dubov. Sme za to radi. A poprosím všetkých praských vandalov, a nerobte to. Radšej ich podojte. Bude mlieko, bude máslo, bude smotaná.

společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz

0: je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít den zgatma.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
5: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonics. Partner. Ne dodavatel. Rexonics.cz.

0: web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
3: Prodáno!
4: Veacom.
5: Každej je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
0: NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Log Management, Sofia
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifactor.
0: Penetrační test, Log Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: cybercentro.io.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
2: Stroboskopická mucha!
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
4: .cz. Dobrá doména.
3: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177. www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku. Káva voní, beaty hrají, víkend začíná. Zone Radio a Courtyard by Marriott Brno vás zvou na Breakfast Beats. Jedinečné spojení atmosféry venkovní terasy, lákavých snídaňových pochoutek a pohodové hudby, kterou vám naservíruje Zone Radio DJ Andrea Fiorino. Breakfast Beats každou letní sobotu od 10 do 13 hodin na terase restaurace Jasmine Bar and Dining před hotelem Courtyard by Marriott Brno. Více na jasminebrno.com a na sociálních sítích.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Powerplay.
3: Lucina al teatro. Lacrime nel buio. Una musica dal cuore.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Máme to vesmírný závod s časem a věřte mi, o čase něco vím. Vesmírný teleskop Jamesa Webba si posvítil na 72 mladých hvězd, podobných našemu slunci, a zjistil, že stavební materiál pro planety mizí z okolí těch hvězd rychleji, než by si stavitelé přáli. Jak popsal portál space.com, ty prachoplynové disky kolem novorozených hvězd se vypařují ve dvou fázích. Nejdřív vládnou magnetické výtrysky a vichry, později hvězdné záření, které plyn doslova odfoukne do brázdna. A tady je pointa. Plynní obři typu Jupitera potřebují navalit obrovskou atmosféru, takže to musí stihnout, dokud je z čeho brát. Kdo přijde pozdě, zůstane kamenný. Skromný. Prostě takový vesmírný minimalismus. Náš vlastní systém to zvládl před 4,5 miliardami let, zjevně na poslední chvíli. Držte se planety, ona se drží vás. Mějte se pozemsky.
0: Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
2: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
3: Memento mori, krasotinko.
1: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
5: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
6: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
7: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
5: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Meduza Card v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
8: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
9: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiu.

Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa. What we gonna do now is go back.

0: Janay a jejich čerstvě vydaný debutový single Hey Mr. DJ, který se raketovou rychlostí stane hitem, opanuje hudební žebříčky v anglosaských zemích a rozjede se velká přihazovací válka nahrávacích společností o privilegium vydat tomuto neznámému duu první album.
1: C'est le monument le plus visité de France et même d'Europe. C'est aussi le passage quasi obligé de tous les touristes qui viennent à Paris.
0: My se ale mezi tím přesunuli k dominantě Paříže. Eiffelova věž, která byla postavena v rámci světové výstavy v 80. letech 19. století, držela rekord nejvyšší budovy světa až do roku 1930, kdy ji převýšil newyorský mrakodrap Chrysler. Stát měla jen 20 let, ale to, že se z věže stal vysílač i velký pomocník v oblasti meteorologie, zachovala tuto na údržbu nákladnou konstrukci. Co je pikoška, že v roce 1925 Eiffelovku úspěšně prodal do šrotu český světoběžník a podvodník Viktor Lustig.
2: Nikdy jsem snad nebyl takhle vzrušený.
0: Ovšem druhý pokus o prodání dominanty Paříže a rychlé zbohatnutí už mu nevyšel. Lustig prchnul do Ameriky, kde dál zdokonaloval svůj oblafnul dokonce mafiánského bose Al Caponeho a za padělání nakonec skončil v Alcatrazu.
1: La Tour Eiffel a attendu son 150 millionième visiteur.
0: Ale to byla jen krátká odbočka k zajímavé historii Eiffelovy věže. Vždyť je 30. srpna roku 1993 a my před ní právě stojíme ve frontě.
3: Spolu jsme už vystáli tolik front, co?
4: To stání mě začíná unavovat, ještě že mám svoji sedací tyč.
3: Sedací tyč. Budeš na ní vypadat jako idiot.
0: Z Eiffelovky je nyní největší turistické lákadlo Paříže, které denně navštíví až 8 000 turistů a v tento den se napětě očekává i její 150. miliontý návštěvník.
5: But Ariel does not have the key that starts the car. She works for us. You win.
0: Jacqueline Martinez, členka mírových sil, získává kromě květin a zápisu do historie výtvoru Gustava Eiffela také nový moderní vůz Citroën ZX v hodnotě cirka 17 000 dolarů.
6: Je suis surprise. Ça c'est mieux. Je sais pas quoi dire.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Dobré ráno. Zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat. Zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím. Alpy vyloučeny. Přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet. Zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies. 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem. Robot? Ověření dokončeno. Vítejte, kolego. Doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička. Nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím. Filtruji podle hustoty davu. Nalezeno 0 výletů. Rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan z gatma.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
5: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiem.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zoom rádia a Hučí kuči tance. Apple TV Plus rozehrává neznámou kapitolu příběhu v paralelních vesmírech temné hmoty. Našeptávač na Netflixu přináší nejsmrtelnějšího vraha, kterého nelze umlčet. Sky Showtime doručil španělský thriller The Tribute a Disney Plus pokračuje druhou řadou dospělosti. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Čínečíč a Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: Dessen. Quantum physicist.
1: Why do people walk into this thing and disappear?
0: What's it do?
2: Na Apple TV Plus dnes startuje druhá řada sci-fi thrilleru Temná hmota, tedy Dark Matter. Připomeňme si, o co jde. Jason Deason, fyzik, pedagog a rodinný typ, byl v první řadě unesen a probudil se v alternativní verzi vlastního života. Následovala cesta spletí existencí, které mohl prožít, a zoufalá honba za vlastní rodinou, kterou musel zachránit před tím nejhorším možným protivníkem, sám před sebou. Druhá řada zastihuje Deasonovi v novém světě, kde konečně vypadá všechno bezpečně, jenže klid dlouho nevydrží. Jason začne být krabicí nezdravě posedlý, Danielu pohltí paranoia z toho, co je vlastně skutečné, a jejich křehká stabilita se začne rozpadat. Amanda a Ryan mezitím spojí síly ve snaze najít cestu zpátky domů a Layton se nevzdává své vize dokonalého světa, v čemž se mu Blair pokusí za každou cenu zabránit. V hlavních rolích se vrací kompletní sestava z první řady: Joel Edgerton, Jennifer Connelly, Alice Braga a Jimmy Simpson. A jedna zásadní věc pro čtenáře: první řada vyčerpala knižní předlohu do posledního písmene, takže pokračování je zcela nový příběh, který napsal sám Blake Crouch. Zůstává showrunnerem a tentokrát psal v těsné spolupráci s producentkou Jacqueline Benzekry. Podle jeho slov mají v hlavě trilogii, takže třetí řada by neměla být překvapením. Apple k tomu navíc spouští oficiální podcast Dark Matter, kde budou po každé epizodě rozebírat vědu za multivesmírem i zákulisí natáčení. Pokud tedy někomu nestačí, že se v hlavě motá 10 verzí jednoho člověka, může si k tomu poslechnout ještě hodinu navrch v podcastu. Druhá řada Temné hmoty má 10 epizod. První je na Apple TV Plus už dnes, další pak každý pátek až do finále 30. října.
3: The box is the most powerful thing ever created. It's a gateway to other realities. And other versions of us. I just want you and Charlie to be safe.
4: Even if we find a perfect world, another one of you will find us.
0: Can this be right? 13 Jason Dessens?
3: This one, he's the one you want.
0: Let's go find him.
5: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: If you leave a door half open, soon you'll hear the whispers spoken. If your window's left unlatched, you'll hear him tapping at the glass. If you're lonely, sad, and blue, the Whisper Man will come for you.
1: Dnes si pro nás Netflix připravil filmovou krimilahůdku, thriller Našeptávač s napapaným obsazením. Tom Kennedy je spisovatel detektivek, který po smrti manželky hledá nový začátek. Se svým 8letým synem Jakem se stěhuje do poklidného městečka Featherbank. Jenže tady před 15 lety řádil sériový vrah, přezdívaný Našeptávač, který lákal děti tichým hlasem za oknem. Dávno sedí za mřížemi, ale když ve městě zmizí další chlapec a Jake začne v noci slyšet šeptání u okna, Tom nemá na výběr. Musí požádat o pomoc svého otce, se kterým léta nemluví. Bývalého detektiva, který Našeptávače kdysi dostal za mříže. Robert De Niro hraje odcizeného otce, Adam Scott spisovatele, který se zoufale snaží zachránit vlastního syna. V dalších rolích se objeví Michelle Monaghan, Michael Keaton a John Carroll Lynch. Režie se chopil novozélandský režisér James Ashcroft, který má na kontě drsné snímky Coming Home in the Dark a The Rule of Jenny Penn s Johnem Lithgowem. Sám o sobě říká, že ho baví hrát si ve tmě. Chce divákům nejdřív otevřít pusu úlekem a pak jim tam pěkně vrazit něco vážného ke strávení. Předlohou snímku je bestseller Alexe Northa a produkuje ho společnost bratrů Rusových. Kriminální thriller s Robertem De Nirem a Adamem Scottem Našeptávač najdete ode dneška na Netflixu.
2: Simon, I'm sorry that it took this to get us together.
3: We're not together. This is me asking you for help. I remember the Whisper Man, and I remember you caught him.
2: I did. 30 years ago. He's still alive in prison.
3: Then how is he killing again?

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. O zero trust architecture. NIS2 compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint detection, log management, SOC jako služba. Recovery plan. Endpoint detection. Multifactor. Penetrační test. Log management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

Hyundai.io. Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Trpíte depresí?

0: ¿Sabes eso que dicen que todo tiene solución menos la muerte? No es verdad. Por la familia.
1: ¡Por la familia!
2: Na Sky Showtime dorazil španělský thriller The Tribute a je to seriál, u kterého se název naplnil doslova. Adolfo Novak je patriarcha jedné z nejmocnějších rodin v zemi a svolává rodinu i nejbližší přátele, aby s nimi oslavil 80. narozeniny. Za přípitky a zdvořilými úsměvy se ale skrývají desetiletí tajemství, zrad, slepé oddanosti a hodně dobře udržované touhy po pomstě. Každý u toho stolu má zkrátka svůj vlastní důvod, proč přišel. A večer se dřív nebo později rozletí na kusy. Titulní roli si zahrál Eusebio Poncela, legenda španělského filmu, kterého znáte z Almodóvara Zákona touhy, nebo z kultovního Arrebata Ivana Zuluety, a jedná se o jeho poslední práci před kamerou. Poncela natáčel s vědomím, že je vážně nemocný, a zemřel v srpnu 2025 ve věku 79 let, tedy před stejným kulatým jubileem, které slaví jeho postava. Sergio Cánovas napsal celý projekt spolu s Javierem Nájou a Martínem Suárezem právě jako poctu Poncelovi. Titul The Tribute tak není jen odkaz na oslavu v ději. Kolem Poncely se sešlo obsazení, jaké španělská produkce dlouho nedala dohromady. Elza Pataky, která se s tímhle vrací do španělské televize a zároveň seriál produkuje. Dále Luis Tozar, Angela Molina, Manu Rios, Juana Acosta, Enrique Arce nebo Georgina Moros. Kompletní osmidílná řada The Tribute je nyní ke zhlédnutí na Sky Showtime.
0: Gracias por venir, porque esta va a ser una noche muy especial.
3: ¡Olvídate de esta familia!

0: always thought the world was going to be waiting for me, and instead, everyone's annoyed that I'm here.
1: Na Disney Plus se vrací komediální seriál Dospělost, tentokrát s druhou řadou. Pětice dvacátníků z New Yorku se dál pokouší být slušnými a dospělými lidmi, i když jim jde všechno jediné to. Bydlí spolu v domě, kde Samir vyrůstal, sdílejí jídlo, úzkosti a občas i zubní kartáčky. Zatímco první řada byla o tom, jaké to je začít dospívat, ta druhá se ptá, jaké to je dospívat, když máte na krku další čtyři lidi. 8 nových epizod navazuje na pořádný zmatek z konce první řady, hlavně na nečekaný polibek, jehož důsledky teď musí parta nějak rozdýchat a přidává i nové vztahové zápletky. Seriál pochází z dílny FX a vytvořila ho dvojice Ben Krogengold a Rebecca Shaw, kteří dřív patřili k nejmladším scénáristům v historii Tonight Show Jimmyho Fallona. Na konci července se objevila jedna prequelová epizoda, taky nezapomeňte zhlédnout ještě před samotnou druhou řadou. Komediální seriál Dospělost najdete nově na Disney+.
2: Oh my god, hi!
3: You said dress up.
2: Yeah, like a normal guy, not like you run Gotham City.
3: You look like a little rascal, dude. You look like a little rascal.
4: You look incredible.
3: Are you good?
2: I'm good, clear!
5: I seriously can't with this veil.
6: It's tradition in my culture.
5: You can't just say that when you want to wear something.

Konec týdne, samotných prázdnin a s ním pořádná nálož novinek on demand. Projdeme si všechno, co se za posledních pár dní objevilo na českém streamingu. Jasným typem týdne je druhá řada tíživého sci-fi thrilleru Temná hmota na Apple TV+. Joel Edgerton jako fyzik Jason Dessen a Jennifer Connelly jako jeho žena Daniela si po útěku z vlastní reality konečně užívají klidný život, jenže klid dlouho nevydrží. První řada vyčerpala knižní předlohu do posledního písmene, takže tohle je zcela nový příběh, který napsal Blake Crouch pro druhou řadu. Disney Plus přidal druhou řadu komedie Dospělost, parta New Yorkských dvacátníků, která se pořád ještě tváří, že má život pod kontrolou, přitom sdílí byt úzkosti a občas i zubní kartáčky. Každý po svém se opět vypořádávají s odpovědností. 8 dílů čisté generační trapnosti. Na Edison Online dorazil francouzský film Nejbohatší žena na světě. Isabelle Huppert v roli šité přímo na tělo, volně inspirované skutečným skandálem kolem Lillian Bettencourt, dědičky Imperia L'Oréal. HBO Max hraje na dvou koncích spektra. Nově tam najdete španělsko-francouzský Sirat, režiséra Olivera Laxe, tedy Rave Apokalypsu, která loni šokovala Cannes a odnesla si cenu poroty. Otec hledá se svým malým synem zmizelou dceru na technopárty uprostřed marockých hor a putování se mění v halucinační jízdu, ze které není úniku. A z katalogu se vrací Král Artuš, legenda o meči Guy Ritchieho s Charliem Hunnamem a Judem Lawem, pokud máte chuť na akční fantasy bez přemýšlení. Netflix vysypal největší hromadu novinek. Hlavní tah je kriminální thriller Našeptávač podle bestselleru Alexe Northa. Adam Scott jako ovdovělý spisovatel, kterému unesou 8letého syna, a Robert De Niro jako jeho odcizený otec, bývalý detektiv, který kdysi zavřel sériového vraha přezdívaného Našeptávač, k tomu Michael Keaton a Michelle Monaghan. Dále je tu druhá řada komedie Lien, kde hrdinku po 33 letech opustí manžel kvůli jiné ženě a ona se učí začínat od nuly s pomocí rodiny a želé salátu. Tyler Perry přináší třetí řadu dramatu Beauty in Black, kde si Kimmy konečně sedla ke stolu Bellairiových. Ze Španělska dorazila miniserie Veškerá pravda ukrytá v mých lžích, kde se rozlučka se svobodou v karavanu promění v časovanou bombu plnou tajemství. Turecká kriminálka Hřbitov se vrací třetí řadou a rozpuštěný tým znovu svolává dohromady případ, který se dotkne všech osobně. A z Jižní Koreje dorazil na Netflix thriller Mishilov o spisovateli, kterému někdo ukradl jméno, tvář a celý život. Prime Video nově nabízí romantické drama The Last Sunrise podle knihy Annie Todd. Vysokoškolačka s chronickým onemocněním, léto na Malorce s matkou v podání Evy Longorie, zamilování se a bitva o pozemky. Z Argentíny přišel film Bareda, zpracování jednoho z nejotřesnějších zločinů v dějinách země, kdy nenápadný zubař v roce 92 vyvraždil celou rodinu a pak se sám stylizoval do role oběti. A telenovelová klasika pokračuje třetí řadou Ošklivka Betty, příběh pokračuje, kde se Betty vrací do Bogoty, chodí na terapii, kupuje si vlastní byt a řeší plagiátorský skandál. Sky Showtime má dva silné kousky, především Hamnet Chloe Zhao s Paulem Mescalem a Jessie Buckley, tedy příběh o tom, jak rodinná tragédie stála za vznikem Hamleta. A španělský thriller The Tribute, kde patriarcha jedné z nejmocnějších rodin v zemi zvolá blízké na oslavu osmdesátin a večer se rozletí na kusy. Tak to je kompletní streamingová sklizeň tohoto týdne. Hovk!

0: Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci. V pondělí se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Jako vždy přehled všech novinek, které jsme tento týden podrobně probírali ve vysílání, najdete v článku na našich stránkách, tak klikněte na zunradio.cz. Díky, že jste si nás pustili, ať už poprvé, nebo ladíte Zun Radio pravidelně. To znamená jediné. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí činečí čas Zuzana Maxa. Užijte si víkend a mějte se krásně.
1: Tak co? Dobrý?

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není

0: přesně to děláte jako. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu, férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zdatma.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play.

0: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí.

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz. S4 stavební.
2: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
1: S4 stavební.
2: Více na www.s4stavební.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
4: Večeře jak na pitevně.
5: Mami, já už nemám hlad.
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz

0: až web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Powerplay. 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Can you feel it? I said, can you feel it?

a freak.

0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme hodně, ale opravdu hodně do minulosti. Hubbleův teleskop podle všeho vyřešil starý rodinný skandál naší mléčné dráhy. Astronomové z Boloně prozkoumali 39 kulových hvězdokut a našli třetí dosud neznámou skupinu. Ty hvězdy se totiž nenarodily u nás doma. Pocházejí z trpasličí galaxie, které vědci dali jméno Low Energy Kraken Herakles, zkráceně LKH. A naše galaxie ji spolkla před 11,8 miliardami let, tedy pouhé 2 miliardy let po velkém třesku. Takže mléčná dráha nevyrostla jen tak sama od sebe. Vyrostla, protože pravidelně večeřela sousedy. Jak popisuje Universe Today, první cihly našeho domu přivezli přistěhovalci. A přesnost měření věku a obsahu kovů v těch hvězdokupách je prostě špičková práce. Tak ať vás dnes nikdo nespolkne a když už, ať to má aspoň hezké jméno. Mějte se pozemsky.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
1: Lisba Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Log Management, Sofia
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection,
3: Multifactor.
1: Penetrační test, Log Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: This right here is a power play.

Thank you, baby.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.

0: Oh, I think about you all the time.
1: Listen.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

Navy's House of

Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

six.